0: This is Color Radio on 98.4 and 99.3 FM in Dresden and stream.colorradio.org worldwide. You're listening to Color Radio.
1: Da, Scheiße. Da. Scheiße. Da. Scheiße. Scheiße. Da. Da. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße.
2: Tam. Kam císař pán šel sám.
3: Tam. Kam císař pán šel sám.
2: Šli šla s náma.
3: Šli šla s náma.
2: Ta známá nymfa z amfiteátra.
3: Ta známá nymfa z amfiteátra.
2: A milovali jsme se jako v mídelnici.
3: Milovali jsme se jako v mídelnici.
4: Okay, so here I look at the child, I wish I could have a hard time.

0: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce.
1: Prosím, pane, šukám štěstí
0: v lásce. Si v lásce. Šlo to hladce.
1: Poštěstím si v lásce.
0: Ungezogene Fratze.
1: Šlo to hladce.
0: Ungezogene Hosenträger.
1: Ungezogene Fratze.
0: Immer wieder was wir später. Prosím, pane, koš nevysypat doutná.
1: Prosím, pane, koš
0: ještě doutná a už zase. Králíci v něm jak prase. Prosím, pane, koš.
1: V něm jak prase.
0: Vysaj rajtovat a rajtovat do košic.
1: Vysaj rajtovat
0: dednoutající a rajtovat koš je znamenáněk plamenech.
1: Dednoutající koš,
0: který kdysi spolu spratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
2: Ko. Prosím, pane, tady doutná koš. A možná je to šok pro celý Jirkov,
1: říká Ježí.
2: A Ježí říká ještě víc. Ježí říká toho tolik, kolik člověk slyšet chce. Prosím, pane, tady doutná koš. A možná je to šok pro celý Jirkov, říká Ježí. Ježí říká, říká Ježí, Ježí říká. A jí toto nevadí, že tady doutná koš. V šoku toho úmyslníka.
1: Jí toto nevadí, že tady doutná koš. V šoku toho úmyslníka.
0: Je to blbý,
2: košošok, šok, šuk, ještě šluk a máme výluku.
1: Košošok.
2: Prosím, pane, auto, pane, kann ja jede Sachen. Ich bin der Cezanne, vom Cezanne, du.
1: Urlogin gsi.
2: Vom Cezanne, Urlogin gsi.
1: Urlogin gsi.
2: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce a poštěstím si v hlásce. Šlo to hladce. Ungezogene Fratze, umgezogene Hosenträger.
1: Umgezogene Hosenträger. Immer wieder was für später.
2: Prosím, pane, koš, nevysypat doutná, ještě doutná a už zase králicí v něm jak prase. Prosím, pane, koš, vysaj rajtovat a rajtovat do košic, kde doutnající koš je znamenánek v plamenech, který kdysi spolu zpratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
1: On za ten kanistra udělal to. Přesto byl strašný smrad, to je rakovina. A zničený koš, když to doutná, jo, když koš stojí. Už škoda, že neprodávají už tu fiš. Víš tam to. Víš, co myslím, tu fiš tady. Co to znamená, že Fratze to chlapec, že? Spratek, úšklep.

0: Tja, tja, kolla, kolla. Da, da,
1: res, res.
2: Co se tam fakt všecko probírá, jo? Všecko! Do obchodu, no.
3: Teplo, tatka dneska je v depu, aj na tu novou plovoucí. Mamka peče protvan, buche, dcera čvuchtí k babičce. A tatka je buchtový. Mamka je masová. A u Poláchu henně teplo, každá rodina by měla zakládat stát ve státě. Aj proto tatka je v depu, nejen dneska, ale zajtraj. Však není žádný špicbold kuršl, který už dávno vyděláno má. A u Poláchu henně teplo, tatka topí aj v depu, mamka přece peče protvan, dcera čtvrtý nedodělanou. Každým krůčkem zakládat stát ve státě, jinak nejsme rodina. Buď statečná jak teta, vzputte děti vždy před pátou, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. To.
4: Nicht für die Schule,
3: to.
4: Für das Leben lernen wir.
3: Ne, ne, to nenajdeš jen tak. To najdeš jen hen, bléde hen, blédy nehet, plaches henlein übernächtig. A u Poláchu hen je teplo und bei Feldmanns gibt es was. Zajtra děcka budeme moudřejší, dneska tatka je v depu, jak já jen ten vyčepu. Se sebe dostat vůbec nic. Jejda jenda už má naděláno, boží láno drží balábán.
2: Babička nám drží palce.
3: Babička nám drží palce. A každý člověk je v právním vztahu, proto to teplo, ta pohoda, to jo. Celý v protfan to go. Die Bratpfannen Hausfrau hilft fleißig beim Hausbau. To teplo do depo, ten člověk chce klid, a klid je základ, protože člověk bez klidu je člověk smutný. Na základ, na lákat, na lakovat plot, a večer před spánkem zaspívá nám Gott. Gott nebo Gottwalda, Hannewald jako předskokan, ve Vorsprungu lesník Bože, lidi milí, tu písničku znám.
2: To go, to go, to go, to go, celý protván, to go, go, go, go. Go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go Tam.
3: Da, scheiße.
2: Kancísař pán šel sám.
3: Tam. Da. Scheiße. Kancísař pán šel sám.
2: Šli šla s náma. Ta známa nymfa z amfiteátra.
3: Ta známa. Da. Scheiße. Nymfa z amfiteátra.
2: A milovali jsme se jako v míru.
3: Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße.

0: bys byli jak káka. A je to přijonu hodinu za vás zaučíme.
1: Hallo, hallo.
0: Jan Šipku z Natvali. Hej, Hulkot,